nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát.

máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit, že jsi zakutá.

Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Věřím, že i díky Foreigner se vám hned o něco lépe vstávalo se signálem 3,5 minuty před 8 hodinou. To znamená, že na řadě jsou úvodní dnešní zprávy s Honzou Navrátilem, no a po nich opět 80ky, Mike Oldfield, Maggie Reilly, Umberto Tozzi a nebo Kim Appleby.
1: Signál rádio doprava.
0: V prvé řadě ale míříme na tuzemské silnice, teď aktuálně na D2 40. kilometr ve směru Brno, tam jedou cyklisté po vozovce, a na D8 mezi 19. a 15. kilometrem ve směru na Prahu se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby, kvůli tomu levý pruh uzavřen, takže raději i v těchto místech nohu z plynu a šťastnou cestu.

0: here. Think I better dance now.
1: Signál Rádio zprávy.
2: Příjemné nedělní ráno, bylo 8 hodin, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází zprávy. Soud v České Lípě neposlal včera muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy do vazby. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby muž trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Dotyčný byl podle policejní mluvčí Dagmar Sochorové propuštěn ze zadržení a stíhan bude na svobodě. Nyní podle svého obhájce lituje, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky zacházela. Pachatel podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. V rámci projektu Světlo pro AIDS se dnes večer červeně rozsvítí vybrané budovy v českých městech. Jde o připomínku obětí této nemoci. Letošní 70. ročník soutěže Eurovize vyhrálo Bulharsko s písní Bangaranga od zpěvačky Dary. Na druhém místě skončil Izrael a třetí bylo Rumunsko. Krátce před začátkem finálového programu policie v blízkosti místa konání zasahovala proti propalestinským aktivistům, kteří protestovali proti účasti Izraele skandováním a transparenty.
1: Co se děje v regionu?
2: Symbolická trofej derby mezi pražskými S, tedy klíč primátora, zůstane v depozitáři magistrátu. Hlavní město tak rozhodlo po dohodě s kluby Slavia a Sparta po nedohraném posledním derby. Trofej, která připomíná sportovní rivalitu obou pražských klubů, bude na magistrátu uložena do dalšího ligového derby. To je na programu letos na podzim.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté prohráli svůj druhý zápas na mistrovství světa. Slovinským soupeřům podlehli nakonec 2-3 v prodloužení. Hvězdou druhého utkání národního týmu na světovém šampionátu nebyl nikdo z výběru trenéra Radima Rulíka, ale rodák z Mostu Lukáš Horák ve slovinském brankovišti. Právě ten se totiž hlavní měrou zasloužil o senzační vítězství Slovinska. Český tým má dnes volno, zítra se hokejisti střetnou se Švédy.
1: Signál Rádio počasí.
2: Nedělní den se od toho včerejšího moc lišit nebude. Bude zataženo ve východní polovině i s deštěm, který může být trvalý a také vydatný. Vítr dnes zafouká od severu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty naměříme mezi 12 a 16 stupni Celsia. Tolik ranní zprávy. Hezké ráno se Signálem, teď už Lukáš a další osmdesátky.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: A vyjma muziky už velmi brzy zjistíme o Slovence a další zajímavosti vztahující se k dnešnímu datu 17. května. Nenechte si je ujít, já jsem Lukáš Bláha a venšuju vám bezvadné nedělní tro.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Mike Oldfield s Maggie Daly doznívají, probouzívá signál do neděle 17. května, svátek tak slaví Anety, takže i první česká superstar. Jedno důležité výročí, v roce 1990 byla homosexualita vyškrtnuta z mezinárodní klasifikace nemocí. O 16 let později, tedy roku 2006, proto Evropský parlament tento den vyhlásil Mezinárodním dnem proti homofobii. Dneska byste se měli obléknout nějaké pěkné tričko, protože v roce 1968 se narodil Pavel Horňák, dětská to hvězda, no a taky roku 1947 bývalý trenér našeho nároďáku Vladimír Vujtek. Ten včera asi v předvečer svého narození neměl moc dobrou náladu. Nevadí, snad bude lépe. A ještě je potřeba popřát k 77. narozeninám legendárnímu českému zpěvákovi, též módnímu guru a vynikajícímu hráči kulečníku Jirku Kornovi. Tím pádem s ním jdeme teď posnídat a vám všem skvělé ráno.

0: Dvě minuty nám chybí do půl deváté, vstáváte se signálem a 17. květen má být z hlediska počasí v Čechách zpočátku jasný až polojasný, během dne zatažený, tedy oblačný, pardon, a to je moje oblíbené slovo s kupovitou oblačností a hlavně v západní polovině Čech místy přehánky. Večer v Čechách a v jeho západní polovině Moravy ubývání oblačnosti a nejvyšší denní teploty, to si myslím, že je pozitivní, vyšší než včera, 13 až 18 stupňů v Polabí. Dokonce se mají pohybovat ke 20. To je dobře, za pár chvil se podíváme na očekávané události pro dnešní den. Na pochopitelně chybět nemůžou ani ty nejlepší osmdesátky od Elou a nebo Sovsel. Dobré ráno.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se signál rádiem na osmdesátkách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: To byly Hello, doufám, že úspěšně procitáte se signálem a pojďme na to, co se bude dít v neděli 17. května.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: Národní hřbitov v Terezíně na Litoměřicku uvidí tradiční tryznu oběti nacistické perzekuce u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války. Uctí diplomati, skauti a politici, včetně prezidenta Petra Pavla. Na festivalu Pražské jaro se dnes představí bratři Lukasa a Artur Jusenovi, které hudební odborníci považují za nejlepší klavírní duo současnosti. V rámci projektu Světlo pro AIDS se večer červeně rozsvítí vybrané budovy v českých městech jako připomínka obětí této nemoci. A české házenkáře čeká od 17 hodin odvetné utkání o postup na mistrovství světa. Po domácí prohře o 11 branek v úvodním zápase je ovšem na půdě francouzského favorita čeká přetěžká mise. I přesto držíme palce s přáním krásného nedělního.

0: Taky Alphavel vám přáli báječné nedělní ráno z Eteru Signálu. Devátá se nezadržitelně blíží, to znamená, že do studia vchází Honza Navrátil, aby vám pověděl čerstvé zprávy. No a pak si dáme opět osmdesátky, Modern Talking, Vangelis nebo Tina Turner.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Teď je ovšem ta správná chvíle zkontrolovat, jak to jezdí. Spozorněte na D1, u Vyškova mezi 207 a 218 kilometrem ve směru Ostrava, protože tam je neprůjezdný levý pruh kvůli sekání trávy a údržbě travních porostů. V Praze máme nehodu v Orebické ulici, dvou osobních vozidel konkrétně, a ještě se vracíme na dálnice, přesněji D5, 26. kilometr ve směru Plzeň, zde porouchané vozidlo. Tak i v těchto místech si dejte pozor a šťastnou cestu.
1: Když slyšíš tohle, víš, že máš ten správný signál.

0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
0: Signál Rádio, zprávy.
3: Hezkou neděli opět po hodině plné muziky, pojďme na zprávy. Na Národním hřbitově v Terezíně na Litoměřicku se dnes vzpomíná na oběti nacistické perzekuce. Děje se tak u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války. Na místě se tak během dne střídají politici, diplomati a třeba i skauti. Na start tras 59. ročníku pochodu Praha-Prčice se včera postavilo 23 683 turistů. Meziročně je to asi o 800 méně. Organizátoři pokles zájmu připisují na vrub počasí. Na letišti v chorvatském Splitu včera při startu vyjelo mimo runway letadlo Airbus se 130 lidmi na palubě. Piloti se předtím rozhodli start přerušit z bezpečnostních důvodů. Stroj Airbus A220-300 aerolinek Croatia Airlines měl namířen do německého Frankfurtu nad Mohanem.
0: Co se děje v regionu?
3: Letiště Praha vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele, který zajistí přípravu manuálu navigačního a informačního systému letiště, včetně manuálu jednotného vizuálního stylu. Zakázka souvisí s plánovanou modernizací a rozvojem letištního areálu. Nový systém má cestujícím i návštěvníkům usnadnit orientaci a podpořit plynulejší pohyb po letišti. Stávající systém je starý téměř 20 let.
0: Sport.
3: A ve sportu míříme za fotbalem. Fotbalisté Mladé Boleslavy vyhráli ve čtvrtém kole nadstavbové části první fotbalové ligy ve skupině o záchranu na Slovácku 3-0. O jejich výhře rozhodly dva góly Josefa Koláříka v první půli. Výhru po hodině hry pojistil střídající Jiří Klíma. Středočeši bodovali ve 12 z posledních 13 kol a dostali se tak do čela skupiny o záchranu. Domácí prohráli po třech zápasech a trenér Roman Skuhravý to na tiskové konferenci okomentoval takto.
4: Jsem zklamaný, smutný, jak se vlastně během 3 dnů změní mužstvo. A dneska jsme prohráli zcela zaslouženě, protože jsme neměli kvalitu ani v ofenzivě, ani v defenzivě a Boleslav byla jak ve výstavbě, tak v dohrávání svých příležitostí prostě jasně lepší a proto zaslouženě vyhrála a my jsme dneska tahali celý zápas za kratší konec.
3: Dodejme, že tým z Uherského Hradiště zůstal 14. a z této pozice půjde také do baráže.
0: Signál Rádio, počasí.
3: Venku je a bude polojasno, ve východní polovině počítejme s deštěm, který může být trvalý a vydatný. Vítr zafouká od severu rychlostí do 6 metrů za sekundu, nejvyšší denní teploty dnes naměříme mezi 12 a 16 stupni Celsia. Zprávy končí, na řadu přichází opět hodina plná muziky.
0: Signál Rádio.
5: Honzo, díky za novinky, 3 minuty po 9. Vám stále krásné nedělní jitro přeje Lukáš Bláha. Já pro vás chystám dnešní první tip, kam vyrazit. Nejdřív ovšem budeme vzpomínat na rokovou babičku, ať máte skvělý ranní poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte ten správný víkendový signál a v pražské čtvrti Malešice si můžete vyrazit buď do tamní spalovny a nebo během dneška ožije bleším trhem, street foodem i atmosférou Slovenska. Jak zjistila kolegyně Lucka Sinková, návštěvníky čeká dokonce návrat do středověku.
1: Na Praze 10 se dnes koná 12. ročník malešického blešáku a mikro street food festivalu. Letošní ročník nese slovanské téma a nabízí kromě blešího trhu také pestrou nabídku občerstvení, především toho slovenského, a doprovodný program na míru pro celou rodinu. Takže se můžete těšit na ukázky šermu, středověkou hudbu, ale i atmosféru dávných časů. Akce se koná samozřejmě za podpory městské části Praha 10.
0: Za kterou velmi děkujeme. No a Lucko, tobě za skvělý tip. Teď Pet Shop Boys z Dusty Springfield a přání hezkého rána.

0: jelikož dnes bude 13 až 18, což je na druhou stranu o něco lepší, než bylo včera, dokonce v Polabí, tam se můžete těšit i na rovnou jarní dvacítku. Jinak k tomu v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a zejména na západě místy jinde jen ojediněle s přeháňkami. Věřme, že těch přeháněk bude co nejméně, naopak 80 od nás co nejvíce, Pink Floyd anebo Phil Collins s Philem Baileym. Hezké ráno.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: víkendovém signálu těžká klasika od Pink Floyd a na chvilku se přesuneme do Švýcarska.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádio.
0: Náš národák včera nečekaně klopítl v prodloužení se Slovinskem, nicméně obránce Tomáš Galvas, kterého se rozhodující gol bezprostředně týkal, nesvádí nic na rozhodčí, omylem zaškobrtl, jak prohlásil před novináři. Českou reprezentaci dnes čeká den volna před zítřejším náročným utkáním, proto pojďme na jiné týmy. Rok 2026 je pro Itálii na velké hokejové akce nezvykle bohatý. Po účasti na domácí olympiádě hraje poprvé po 4 letech taky na světovém šampionátu, do kterého vstoupila podle očekávání porážkou s hlavním favoritem Kanadou. V součtu s turnajem pod 5 kruhy, tak Italové prohráli všech 5 soutěžních zápasů, přičemž ve 4 z nich to bylo rozdílem minimálně 3 branek. A tak jsme zvědaví, jak budou pokračovat proti Slovensku. Start duelu je už ve 12 hodin 20 minut. Teď máme 9.42, pěkný zbytek nedělního rána.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádio.

0: Milan Fama, jsme po vlnách signálu dopluli málem až k 10. Za 3 minuty odbije Honza Navrátil vám proto poví aktuální zprávy a v následující hodině pro vás budu mít USA for Africa, Village People anebo Heart, zkrátka ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál rádio, doprava.
0: Teď ale jdeme do provozu, konkrétně v Praze máme v Cínovecké ulici předmět na vozovce, balík izolace v pravém jízdním pruhu. K nehodě pak došlo na dálnici D7, 19. kilometr ve směru Chomutov a v Brně v Olomoucké ulici, pozor, pohybují se lidé na vozovce. Tak v těchto místech raději nohu z plynu a klidnou cestu.

0: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekvol, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezký víkendový poslech Signál Rádia, připravené jsou zprávy. Europoslankyně Kateřina Konečná za 2 týdny opustí čelo neparlamentní KSČM. Na sjezdu nebude předsednickou funkci obhajovat. Do volby se hlásí celkem 5 uchazečů, sdělil to jeden z nich, dosavadní mluvčí KSČM Roman Roun. Kabinová lanovka z Janských Lázní na Černou horu ve ski resortu Černá hora Pec ve východních Krkonoších přešla včera do každodenního provozu. Do pravidelného denního letního provozu vstoupila 1. května také kabinová lanovka na Sněžku. Většina lanovek v Krkonoších jezdí ale zatím pouze o víkendech. Uhynulá velryba, kterou vyplavilo moře u dánského ostrova Anholt, je keporkak přezdívaný Timmy. Připomeňme, že velryba několikrát uvázla u německého pobřeží. Při nočním útoku ukrajinských dronů v Moskvě a okolí zahynuli podle ruských úřadů celkem 3 lidé. Dalších 12 lidí utrpělo zranění, hlavně při úderu poblíž moskevské rafinerie.
1: Co se děje v regionu?
2: Pražská fotbalová Slavia má po víkendovém fiasku při derby další problém. Tentokrát se ozvala městská část Šeberov, která stáhla svůj souhlas, aby na jejím území vzniklo velké tréninkové centrum A týmu slávistů. Podle vyjádření zástupců městské části se bude jednat pouze o vzniku akademie pro mládež. Součástí centra měla být také budova s wellness a restaurací.
1: Sport.
2: Trenér fotbalistů pražské Dukly Pavel Šustr na tiskové konferenci po ligové prohře 0-2 v Teplicích ostře zkritizoval hlavního sudího Ondřeje Berku. Jeho výkon označil doslova za katastrofální.
3: Nestotožňuji, ne, rozhodčí slabej, slaboučkej, katastrofa. A víte, co na tom je největší sranda? Že on je sebevědomý, on chodí po hřišti a rozazuje, ukazuje, vyhrožuje kartama pořád nám všem, přitom já se s ním třeba vůbec nebavím s rozhodčíma. Sebevědomí tady, výkon tady, katastrofa. A doufám, že se to všude objeví, ať je nějaká sranda.
1: Signál Rádio, počasí.
2: A pojďme také na počasí. Neděle je podobná tomu včerejšímu dni, takže i dnes očekáváme zataženo. Ve východní polovině se navíc objeví déšť, který může být podle meteorologů i trvalejší. Vítr zafouká od severu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes vystoupají maximálně na 12 až 16 stupňů Celsia. Tak to byly zprávy v 10 hodin. Lukáš Bláha nabízí další 80. Tak si je užijte.
1: Signál Rádio.
4: A 17. květen je i světovým dnem hypertenze. Já můžu garantovat, že tlak vám nezvýší muzika z té správné dekády a ani sociální sítě, protože na ně se vydáme kvůli hvězdám z 80. Nenechte si je ujít, pohodové nedělní dopoledne.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Legendární charitativní single USA for Africa roznívá z víkendového signálu a před námi avizovaný výlet na sociální sítě. Kolega Martin Čípa pro vás má souhrn toho nejdůležitějšího, co tam za celý týden nazdíleli umělci z 80kové dekády.
1: Hvězdy na síti. Hvězdy na síti.
2: Tento týden je ve znamení Eurovision Song Contest a nebude chybět ani 80kové zastoupení. Zpěvačka Senhit, která zastupuje San Marino, bude soutěžit s písní Superstar, kterou napsal britský hudebník Boy George, frontman kapely Culture Club. Existuje také verze, kde Boy George i sám zpívá a právě tenhle duet je součástí letošní Eurovize. Kapela Europe zve na sítích na své turné The Final Countdown, které oslavuje 40 let od vydání stejnojmenného singlu. V Evropě odehrají celkem 19 koncertů, z toho 7 se vyprodalo rychlostí blesku. Praha v nabídce chybí, čeští fanoušci tak můžou vyrazit leda do Berlína nebo Varšavy. Paula Abdul pak sdílela na Instagramu úryvek rozhovoru pro pěveckou show American Idol, obdobu naší superstar. Před koncem její 24. série Paula dala rady finalistům, které pramení z její spolupráce s Michaelem a Janet Jackson. Základem je prý důkladné zkoušení a tvrdá práce na nedostatcích. U nás bychom řekli, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. A Kylie Minogue konečně zveřejnila datum, kdy spatří světlo světa dokumentární snímek Kylie. 20. května bude k dispozici na Netflixu. Jeho vznik byl prý jako jízda na horské dráze a stejné mají být i emoce diváků. Kylie slibuje, že se budeme smát i plakat. Posloucháte Signál Radio, tak nás nezapomeňte taky sledovat na Instagramu a Facebooku. Ze sítí zdraví Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Radio.

0: To, co přesně v 10:30 slyšíte, je víkend na Signál rádiu a já nesu dobré zprávy ohledně výhledu počasí. Po trochu zakaboněných dnech by se podle meteorologů mělo na začátku příštího týdne začít oteplovat. Pravděpodobně už bude taky i spíše menší oblačnost a ustávající déšť. Však taky bylo 17. května na čase. A ne tam všechno nejlepší k dnešnímu svátku a pro vás všechny za pár okamžiků 80. hity od Richarda Marxe nebo Krále popu. Dobré dopoledne.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou. 80. To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio.
1: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Nádherná romantika od Richarda Marxe ve víkendovém signálu a doba ledová byla doba ledová, kdy si člověk prostě pro přežití musel ulovit mamuta. K lepší představě, jak bylo takové zvířátko velké, buď můžete do nějakého muzea, anebo zanedlouho zajet na sever Čech. Socha mamuta v reálné velikosti má stát před krajským úřadem v Ústí nad Labem. Odkazovat bude k archeologickému nálezišti v ústecké čtvrti Bukov i ke konci obřích velkostrojů na těžbu uhlí. Skulptura by se mohla na ploše poblíž hlavní silnice objevit ještě do konce roku. A nebo už se v těchto dnech vydejte do lesa, kde začala sezona borovic, hlavně v Polsku, tak do lesů vyrazila spousta lidí. Výhonky se totiž dají používat při výrobě syrupu či čajů. Nevím jak vy, já už jdu.

0: Veselá parta Inner Circle Féteru Signálu dostala nás na dohled 11. hodině. Ve studiu už proto vítám Honzu Navrátila, který připravil aktuální zprávy a po nich se můžete těšit opět na 80kové pecky od Kylie Minogue, Amy Stewart nebo Roxeťáku.
1: Signál rádio, doprava.
0: Teď ale míříme na silnice, na dálnici D6, 83. kilometr ve směru Karlovy Vary. Došlo k nehodě osobního auta, na místě dokonce zasahoval vrtulník. V Praze se bouralo v Poděbradské ulici a ještě jedna havárka v hlavním městě v Malešické ulici, kde probíhá kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou neděli, vítejte na Signálu u dalších zpráv. Výši předporodního rodičovského příspěvku si nastávající matka zřejmě nebude moci zvolit. Bude v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Předpokládá to novela skupiny poslanců ANO v čele s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou, kterou schválila sněmovna hlasy koalice a také opozice, kromě STAN a TOP 09. Poslankyně Pavla Pivoňka-Vaňková ze STANu upozornila na nedostatečnou flexibilitu této novely.
2: Žena, která neporodila v kalendářním měsíci plánovaného porodu, ale ten porod bohužel se přesunul do toho druhého měsíce. Tím pádem jeden měsíc vypadává podpora.
1: Dodejme, že rodičovskou bude moci stát poskytovat dva kalendářní měsíce před očekávaným dnem porodu od ledna příštího roku. Ve středu 20. května vyhlásí agentura Dobrý den rekordmany roku v pražské Valdštejnské zahradě. Agentura spravující české rekordy ocení 8 kolektivů a jednotlivců za jejich mimořádné počiny. Do rekordmanské síně slávy vstoupí podle pořadatele Miroslava Marka popularizátor astronomie Jiří Grigar. Kvůli nálezu bomby z druhé světové války ve Forzheimu na jihozápadě Německa vyzvali úřady 27 000 až 30 000 lidí k evakuaci. Píše o tom agentura DPA.
0: Co se děje v regionu?
1: Začátek dalšího týdne přinese komplikace v dopravě na Praze 8. Technická správa komunikací odstartuje závěrečnou část oprav Ďáblické ulice. Celkem 10 dní, tedy do 27. května, se bude pracovat v křižovatce Ďáblická-Žernosická a řidiči tak musí počítat s komplikacemi. Stavbaři tu odfrézují starý asfalt, opraví uliční vpusti a provedou také úpravu středového ostrůvku.
0: Sport.
1: Jakubu Vadlejchovi vyšel vstup do letošní sezóny. Český oštěpař vyhrál meeting v Tokiu hodem 85 metrů a 24 cm. Za 85-metrovou hranici se dostal poprvé od poslední olympiády v Paříži v roce 2024.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Nedělní den je s polojasnou místy i oblačnou oblohou. Ve východní polovině se místy může objevit déšť. Vítr fouká od severu do rychlosti 6 metrů za sekundu a teploty měříme teď právě mezi 12 a 16 stupni Celsia. Jaké počasí nás čeká na začátku dalšího týdne, tak to vám prozradím za hodinu. Do té doby si dejte další osmdesátky.
0: Signál Rádio.
3: Budeme se těšit, Honzo, 11 hodin na vrch 2 minuty, jedeme dál nedělním dopolednem, ve kterém vás přesvědčíme o tom, proč stojí za to si udělat výlet až do Hodonínské zoologické zahrady. Moje jméno je Lukáš Bláha a přeju parádní poslech z Rockset.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Vaši muži mysleli na víkendový signál a byli jste někdy v zoologické zahradě Hodonín? Pokud ne, určitě to někdy dožeňte. Není sice velká, ale určitě stojí za návštěvu. Důvody nám teď poví Luděk Savana Urbánek.
1: Hodonínská zoologická zahrada patří k nejmenším a nejmladším v rámci Unie českých a slovenských zoologických zahrad. Vznikla v roce 1977 jako zookoutek. Na ploše necelých 5 hektarů tu chovají zhruba 100 druhů zvířat v počtu kolem 400 jedinců. Některé části zoo procházejí rekonstrukcí, ať už jde o dlouhodobě plánované investice nebo opravy poškození po tornádu, které se jihem Moravy prohnalo v červnu roku 2021. Zasáhlo část areálu zoo a zničilo úplně nedaleký psí útulek, který zoo spravovala. Hodonínskou zoologickou zahradu najdete na severozápadním okraji města v městské části Bažantnice, poblíž silnice 1/55 z Břeclavi do Uherského Hradiště. Poblíž je velké parkoviště, od vlakového a autobusového nádraží je to do zoo asi 20 minut chůze. Zastávka MHD Bažantnice 2 je vzdálena přibližně 10 minut chůze. V areálu samozřejmě nechybí občerstvení a suvenýry. Zoo Hodonín je opravdu docela malá. Můžete jí projít třeba i za hodinku. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

Jste se Signál rádiem, za pár vteřin bude 11:30, možná už netrpělivě čekáte na oběd a taky vyhlížíte zázrak, aby vás přestali trápit.

informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádia. Se Signál rádia. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: dáváte si víkendový signál, v jehož nedělním dopolední ještě neopomeneme pustit tohle legendární zařízení.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Vyhrávat vám z něj tentokrát bude umělec, který se sice proslavil žánru italodiska, ovšem pochází z Německa. Původně tam nahrával písně v jejich typickém šláger stylu pod jménem Testeiges, ale pak si začal říkat Fancy a udělal díru do světa i mimo své rodiště. Právě tímhle debutovým singlem z roku 1984. Slice Me Nice.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: díky vzpomínce na jedinečný kousek Guru Joshe jsme se přenesli ve víkendovém vysílání signálu téměř k 12. Dáme si tím pádem polední zprávy. Má je pro vás za Navrátil a v příští hodině Phil Collins, Eruption nebo Camouflage. Prostě ty nejlepší 80.
1: Signál Rádio, doprava.
0: A teď taky prověříme, jak to jezdí. Počítejte se zdržením v Praze v ulici k Barandovu, kde je světelná signalizace mimo provoz a kvůli tomu se nám to tam štosuje. A taky na D4 opatrně na 82. kilometru ve směru ku Praze, protože leží tam cihly na vozovce. Klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké nedělní poledne, posloucháte Signál Rádio, je 12 hodin, jsou tu zprávy. Výrazná většina Čechů si myslí, že by Česká televize a Český rozhlas měli nadále plnit zpravodajskou roli a informovat o veřejném dění. Přeje si to 83% občanů, včetně většiny voličů ANO, SPD a motoristů. Ukázal to exkluzivní průzkum pro server Novinky.cz. Voliči jednotlivých stran a hnutí se ale výrazněji rozchází v názoru na to, zda je obsah obou médií vyvážený a zda mu důvěřují. Do prvních tříd nastoupilo v letošním školním roce 930 dětí ještě před 6. narozeninami. Podle dat ministerstva školství jde o nejvyšší počet předčasných prvňáků od školního roku 2010-2011, kdy jich bylo 958. Vyšší počet žádostí může podle odborníků souviset například s plánovanými změnami odkladů školní docházky. Rodiče také argumentují vysokým nadáním dítěte anebo tím, že je oproti vrstevníkům napřed. V Turecku se pustili do boje s nelegálním sázením. Policie tu v minulých dnech provedla největší zátah v historii země. Dopadla závratné množství viníků, více než 3 miliony. Ti všichni teď čelí nemalé pokutě, která může činit až 400 tisíc lir v přepočtu 183 tisíc korun.
0: Co se děje v regionu?
1: Snaha o sklidnění dopravy v Petrské čtvrti na Praze 1 dostává jasnější obrysy. Městská část tu nechala osadit území dodatkovými dopravními značkami, které sem znemožňují vjezd. Řidiči si tak už nemohou krátit cestu centrem Prahy právě přes tuto čtvrť. Zákaz vjezdu platí pro všechna motorová vozidla. Výjimku má IZS, MHD, dopravní obsluha a také držitele parkovacích oprávnění.
0: Sport.
1: Alexandru Kupeničovi se nevydařila Grand Prix v Šanghaji. Český floretista prohrál hned první souboj a obsadil 33. místo. Čtvrtý šermíř světového žebříčku nestačil na Němce Alexandra Kála a podlehl mu 10:15.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A nedělní polední zprávy končíme počasím. Venku je polojasno s teplotami od 12 do 16 stupni Celsia. Další květnový týden pak odstartujeme s oblačnou až zataženou oblohou. I zítra místy počítejme s přeháňkami, foukat bude vítr od severozápadu a nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 12 do 16 stupňů Celsia. Nedělní polední zprávy jsou minulostí. Na řadu přichází opět muzika.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: A taky Lukáš Bláha, přející vám parádní nedělní už odpoledne. Aneta, též všechno nejlepší k svátku a pro vás všechny bez rozdílu ještě jeden víkendový tip. Už brzy se ho dočkáte a zatím posílám kamufláž. Pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Vaším uším se liné víkendový signál a pokud nechcete chybět ve vašem zaměstnání, mám tu pro vás tip od člověka přímo nejpovolenějšího. 20 let a 3 měsíce pracoval jako strážný v plzeňské věznici na Borech, ani jednou ale nemarodil. Představte si to, Petr Malinčák se díky tomu nedávno dostal do České knihy rekordů. 42-letý rodák ze západočeské metropole dodržuje několik základních pravidel, týkají se prevence, stravy i pohybu. Když cítí první příznaky nachlazení, tak si údajně dá zázvor, cibuli nebo česnek. Dobrou průpravou pro něj bylo i plavání, jemuž se dříve věnoval závodně. A co se týče jídelníčku, nezapomíná na vlákninu, je důležitá prostřeva a rád čte knihy o zdraví a vyhýbá se tvrdému alkoholu. Příležitostně si dá pivo. No, tak berme to tak, že je to pochopitelné. Pro každého individuální. Já bych k tomu ještě přidal výlet na hory, ale i tam hrozí určité nebezpečí.
1: Ale já musím v pondělí nastoupit, tak já jsem nějaký eskimák, abych tady mohl přezimovat. Já jsem loňskýho roku neměl hodinu absence a teď hned v lednu mám přetáhnout dovolenou o 3 neděle.
2: Víkend na Signál Rádiu.

0: Ve víkendu na Signál Rádio Stevie Wonder a Just Call to Say Love You. Já bych vám taky rád ještě něco řekl. 17. květen je světovým dnem pečení, tak se do něj klidně během odpoledne puste. A nebo vyražte do muzea. Mezinárodní den muzeí sice připadá až na zítra, ale některá města ho slaví už tento víkend. Třeba hlavní město Praha. Ať nás posloucháte kdekoliv, za chvilku vám věřím udělá její lepší odpoledne 80. od Mitty Water nebo Eurythmics.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které

0: neděli odpoledne ve 12.40 je s vámi Signál, víkendové vysílání. Dneska mimochodem slavíme 60. světový den sdělovacích prostředků a já bych vám rád sdělil, že přede mnou už je Áďa Adam. Ahoj Áďo.
1: Ahoj Luky, taky sděluji, že jsem tady.
0: Ano, to je dobře, to je dobře. Máš něco speciálního na dnešní odpoledne?
1: Prosím tě, mám takovou zajímavost. Věříš na troly?
0: No já rád trolím občas.
1: Občas trolíš, ale na ty jako kouzelní bytosti já vím. Úplně ne, jo?
0: No asi úplně ne, no.
1: Tak věř nebo ne, ale je jedna země, kde je vyloženě tradice toho, že ta víra se tam předává z generaci na generaci a dokonce jsem zaslechl, že když se tam třeba opravují silnice a teď je tam podezření, že tam je trolí říše, takže se to musí udělat jako obchmatem, jo? Aby se tomu jako vyhli.
0: To je zajímavý.
1: No, nevím, jestli to, já se na to ještě detailně podívám. Určitě. Právě tady při vysílání. Jasně. A ještě si k tomu dodáme
0: to
1: další podrobnosti.
0: To byla nějaká severská země?
1: Ano, já, ano, ale jsi velmi blízko, ale nechci úplně
0: překvapit.
1: Nechme se překvapit.
0: Přátelé, musíte dál poslouchat, to je jasná věc. Lukáš Blaha se loučí tím pádem pro dnešek, mějte se nádherně, Áďa pokračuje od 13. hodiny, užij si vysílání. No a já se na vás budu těšit, jestli se nepletu v pátek. Ahoj. Co?

0: Pěkné nedělní odpoledne trávíte se Signál rádiem. Podíváme se, jak to vypadá na silnicích a v příští hodině se můžeme opět těšit na to nejlepší z osmdesátek. Budou nám tady hrát Milli Vanilli, Pet Shop Boys nebo ABBA.
1: Signál rádio, doprava.
0: Praha hlásí havárii skútru na jižní spojce kousek od ulice Vrbová. Dávejte si tam za volantem pozor. Ze studia Signál rádia vám přejeme bezpečné cesty.
1: Je tu doba dabová.
2: Na rozdíl od internetu vás poslech digitálního vysílání v DAB Plus nic nestojí.
1: Poslouchejte Signál rádio také digitálně v DAB Plus.
3: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekvol, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
5: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
1: Signál rádio hraje 80. Taky milujete ten pocit, když slyšíte hudbu, která vás okamžitě vrátí v čase a připomene dobu bezstarostných let? Signál rádio vás vrací do mládí s těmi nejlepšími hity 80. let. Tahle hudba nestárne a s ní nezestárnete ani vy, tak si ji společně s námi užívejte každý den od rána do večera. Signál rádio. Ty nejlepší osmdesátky. Signál rádio zprávy.
6: Příjemné nedělní odpoledne. Signál rádio vám i ve 13 hodin nabízí další zprávy. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovala, nyní čekají restaurátorské práce. Policie to dnes oznámila na sociální síti X. Lebku v úterý podle kriminalistů ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku 35-letý muž. Podezřelého kriminalisté zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem jí pohřbít. A jak už od nás víte, tak včera soud v České Lípě neposlal tohoto muže do vazby. Stíhán tak bude na svobodě. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná 25. května koaliční rada. Pak se povede také veřejná debata s řediteli České televize a Českého rozhlasu. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš. Mezi čtyřmi vážně zraněnými v Modeně, kde včera najel muž autem do lidí, jsou také německá a polská turistka. Informuje o tom tamní starosta. Pravděpodobný pachatel byl obviněn z pokusu o zabití.
1: Co se děje v regionu?
6: Pražská fotbalová Slavia má po víkendovém fiasku při derby další problém. Tentokrát se ozvala městská část Šeberov, která stáhla svůj souhlas, aby na jejím území vzniklo velké tréninkové centrum A týmu slávistů. Podle vyjádření zástupců městské části se bude jednat pouze o vzniku akademie pro mládež. Součástí centra měla být také budova s wellness a restaurací.
1: Sport.
6: Golfistka Sára Kousková se drží i po třetím kole German Masters na druhém místě a v dnešním finále se pokusí zaútočit na třetí titul z evropského okruhu. 26-letá česká jednička obešla hřiště v paru a s bilancí minus 8 zůstává o dvě rány za vedoucí Němkou Fersterlingovou. S další domácí hráčkou Nojavou se Kousková dělí o druhé místo. V nahrávce pro média řekla:
7: dneska jsem spokojená s tím, že to bylo takový klidný, stabilní kolo a s relativně málo chybama a jediný, co se moc nezešlo, bylo patování, co se nějak mi ty odpoledne tady zatím moc nejdou patovat. Měla jsem malinko horší tempo než včera, nebo včera mi ty greeny přišly jako fakt hezký a naloštěný a patovalo se mi na tom dobře. A dneska jsem to nechytla úplně tak, jak bych chtěla.
1: Signál Rádio, počasí.
6: A odpolední zprávy ve 13 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, teploty měříme mezi 12 a 16 stupni Celsia. Další květnový týden zahájíme s oblačnou až zataženou oblohou. I zítra místy počítejme s přehánkami. Foukat bude severozápadní až severní vítr rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty v pondělí naměříme stejné jako dnes, tedy mezi 12 a 16 stupni Celsia. Zprávy na Signálu právě teď končí. Otevíráme opět hodinu plnou 80. U zpráv opět za hodinu se těší Honza Navrátil.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: Posloucháte odpolední Signál Rádio. Dnes máme v kalendáři 17. května. Svátek mají Anety, tak přeji všechno nejlepší, stejně jako pěkný den s naší muzikou. K tomu se už za pár minut vydáme na jednu charitativní akci s kolegyní Lucí Sinkovou. Áda Adam vás zdraví od mikrofonu Signál Rádia.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Hladíte vlny signál rádia. Praha zahradní město nabízí tento víkend zábavu pro děti i pomoc těm, kteří ji potřebují. Areál T je Astra hostí charitativní akci Dortem den na podporu onkologicky nemocných dětí. Víc prozradí kolegyně Lucie Sinková.
1: Právě dnes se na zahradním městě koná rodinný a dětský den. Akce podpoří onkologicky nemocné děti a jejich rodiny prostřednictvím spolku Dortem proti rakovině. Hlavně děti se mohou těšit na maskoty, živé dinosaury, skákací hrady, závody. Hudební vystoupení bude úplně pro všechny, ukázka techniky policie České republiky taky. A ještě se my, dospěláci, můžeme pokochat krásně nablízkanými auty. Chybět nebude ani dortová a keramická dílna, tombola nebo sanitka splněných snů. Vstup je dobrovolný. Takže dneska na Zahraďáku.

Jste se Signál Rádiem, kde si už za chvíli povíme, o čem nám bude vyprávět dnes David Černý v rámci pořadu Miluju Prahu. Pouze napovím, že se tentokrát zaměříme na to, co je běžně našim očím ukryto. K tomu to budou dokonce ještě této hodiny hrát například Boney M, Falco nebo OMD.

0: jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Hrajeme pro vás na Signál Rádio, kde nás čeká od 17 hodin další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát se vydáme do kláštera Minoritu. Právě tam probíhá výstava Praha v detailu. Není k vidění to, co je běžně naším očím ukryto. Akademický malíř Tomáš Rigl je totiž autorem mnoha obrazů, průřezů slavnými stavbami. Na místě je navíc k vidění unikátní panoramatická mapa naší metropole, která by se vám do obýváku v žádném případě nevešla. Zajímavé bude nejen povídání o samotných kresbách, ale také o tom, co obnášelo výstavu na tomto místě provést. Mimochodem, v klášteře Minoritu se konaly dvě královské svatby. Celé vyprávění nabídneme dnes od 17 hodin na Signál Rádiu.

0: Signál rádio nám dohrávají Pretenders. Teď se podíváme na novinky v dopravě a potom na zprávy s kolegou Honzou Navrátilem. Už zanedlouho si tady budeme hrát opět další osmdesátky. Z nich nám tady budou například Wham, Otavan nebo Freddie Mercury.
1: Signál rádio doprava.
0: Se zúžením počítejte mezi 21. a 44. kilometrem na D1 ve směru na Brno, kde by měly probíhat práce údržby. Jezděte tam opatrně. Bezpečnou jízdu vám přejeme ze studia Signál rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké nedělní odpoledne, bylo 14 hodin, posloucháte Signál Rádio. A teď také zprávy. Soud v České Lípě neposlal včera muže obviněného z krádeže lébky svaté Zdislavy do vazby. Státní zástupce vazbu navrhli kvůli obavám, aby muž trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Dotyčný byl podle policejní mluvčí Dagmar Sochorové propuštěn ze zadržení a stíhan bude na svobodě. Nyní podle svého obhájce lituje, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky zacházela. Pachatel podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. V rámci projektu Světlo pro AIDS se dnes večer červeně rozsvítí vybrané budovy v českých městech. Jde o připomínku obětí této nemoci. Letošní 70. ročník soutěže Eurovize vyhrálo Bulharsko s písní Bangaranga od zpěvačky Dary. Na druhém místě skončil Izrael a třetí bylo Rumunsko. Krátce před začátkem finálového programu policie v blízkosti místa konání zasahovala proti propalestinským aktivistům, kteří protestovali proti účasti Izraele skandováním a transparenty.
0: Co se děje v regionu?
1: Symbolická trofej derby mezi pražskými S, tedy klíč primátora, zůstane v depozitáři magistrátu. Hlavní město tak rozhodlo po dohodě s kluby Slavia a Sparta po nedohraném posledním derby. Trofej, která připomíná sportovní rivalitu obou pražských klubů, bude na magistrátu uložena do dalšího ligového derby. To je na programu letos na podzim.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté prohráli svůj druhý zápas na mistrovství světa. Slovinským soupeřům podlehli nakonec 2-3 v prodloužení. Hvězdou druhého utkání národního týmu na světovém šampionátu nebyl nikdo z výběru trenéra Radima Rulíka, ale rodák z Mostu Lukáš Horák ve slovinském brankovišti. Právě ten se totiž hlavní měrou zasloužil o senzační vítězství Slovinska. Český tým má dnes volno, zítra se hokejisti střetnou se Švédy.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A další nedělní odpolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, s teplotami od 12 do 16 stupňů Celsia. Další týden startujeme s oblačnou až zataženou oblohou. I v pondělí místy počítejme s přehánkami. Foukat bude zítra severozápadní až severní vítr do 6 metrů za sekundu a teploty naměříme stejné jako dnes mezi 12 a 16 stupni Celsia. Tolik zprávy ve 14 hodin. Pokračujeme na signálu odpolednem plným 80. Tak hezký poslech.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Neděli trávíte na vlnách Signál Rádia, kde vás dnešními osmdesátkami provází moderátor Áda Adam. Užívejte si dnešní pohodové odpoledne s naší hudbou. K tomu přidáme zajímavost o velmi známé zpěvačce, která dnes slaví narozeniny. A to už za pár minut. Mikrofonu se mezi tím ujme Freddie Mercury.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Posloucháte Signál Rádio. Dnes má narozeniny zpěvačka, která dokonale umí propojit éterické zvuky s uklidňujícími rytmy, ale zároveň i melancholickým dojmem. Myslím si, že všichni právě tuší, že dnes bude na svém dortu spoukávat svíčky irská umělkyně Enya. Osobnost, která je zajímavá nejen hlasem a tvorbou, ale i tím, že svým rozhodnutím údajně nikdy necestovat na turné, což je velmi pozoruhodné vzhledem k tomu, že jde o nejprodávanější irskou solovou umělkyni všech dob. Hvězda z konce 80. let totiž prý ráda žije v ústraní a své soukromí si velmi střeží. Jo, a jestli jste někdy přemýšleli, jaké je vlastně její celé jméno, tak to vám bohužel asi nepovím. Je to totiž hodně specifické, dlouhé, původem gaelské jméno, které bych z úcty k ní nechtěl říct špatně. Každopádně přeji všechno nejlepší.

0: S vámi je Signál Rádio, kde nás bude i nadále provázet další báječná muzika z minulých let, jako například Michael Jackson, Double nebo Ricky Paveri. K tomu si už za chvíli povíme o soutěži, která nás čeká už od zítra ráno.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

O víkendu máte naladěné Signál Rádio, kde budeme příští týden opět soutěžit. Od pondělí až do pátku budeme každé ráno hrát v našem vysílání o kloubní výživu doplněk stravy Geladrink. Tentokrát budete moct vyhrát Geladrink Extra, který je určený všem, kteří potřebují kloubní výživu extra silnou. Kůru na 3 měsíce můžete vyhrát, jakmile zodpovíte správně soutěžní otázku. Nezapomeňte proto číslo do našeho studia 910 260 910. Držíme vám palce a pro více informací navštivte naše webovky na www.signalradio.cz.

0: Na Signál Rádiu máme pár minut před 15. hodinou. Honza Navrátil je už připravený na další zprávy a v příští hodině se můžeme opět těšit na to nejlepší z osmdesátek. Například na Whitney Houston, Phila Collinse nebo Blondie.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V Praze si dávejte pozor na nehodu v ulici Řemnická, kde kvůli srážce dvou osobáků by měl být momentálně hustý provoz. Šťastné a hlavně bezpečné víkendové cesty vám přeje Signál Rádio, které můžete poslouchat díky DAB+ prakticky v celém Česku.

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of race.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezkou neděli opět po hodině plné muziky, pojďme na zprávy. Na Národním hřbitově v Terezíně na Litoměřicku se dnes vzpomíná na oběti nacistické perzekuce. Děje se tak u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války. Na místě se tak během dne střídají politici, diplomati a třeba i skauti. Na start tras 59. ročníku pochodu Praha-Prčice se včera postavilo 23 683 turistů. Meziročně je to asi o 800 méně. Organizátoři pokles zájmu připisují na vrub počasí. Na letišti v chorvatském Splitu včera při startu vyjelo mimo runway letadlo Airbus se 130 lidmi na palubě. Piloti se předtím rozhodli start přerušit z bezpečnostních důvodů. Stroj Airbus A220-300 aerolinek Croatia Airlines měl namířen do německého Frankfurtu nad Mohanem.
1: Co se děje v regionu?
2: Letiště Praha vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele, který zajistí přípravu manuálu navigačního a informačního systému letiště, včetně manuálu jednotného vizuálního stylu. Zakázka souvisí s plánovanou modernizací a rozvojem letištního areálu. Nový systém má cestujícím i návštěvníkům usnadnit orientaci a podpořit plynulejší pohyb po letišti. Stávající systém je starý téměř 20 let.
1: Sport.
2: A ve sportu míříme za fotbalem. Fotbalisté Mladé Boleslavy vyhráli ve čtvrtém kole nadstavbové části první fotbalové ligy ve skupině o záchranu na Slovácku 3-0. O jejich výhře rozhodly dva góly Josefa Koláříka v první půli. Výhru po hodině hry pojistil střídající Jiří Klíma. Středočeši bodovali ve 12 z posledních 13 kol a dostali se tak do čela skupiny o záchranu. Domácí prohráli po třech zápasech a trenér Roman Skuhravý to na tiskové konferenci okomentoval takto.
3: Jsem zklamaný, smutný, jak se vlastně během 3 dnů změní mužstvo. A dneska jsme prohráli zcela zaslouženě, protože jsme neměli kvalitu ani v ofenzivě, ani v defenzivě. A Boleslav byla jak ve výstavbě, tak v dohrávání svých příležitostí prostě jasně lepší a proto zaslouženě vyhrála. A my jsme dneska tahali celý zápas za kratší konec.
2: Dodejme, že tým z Uherského Hradiště zůstal 14. a z této pozice půjde také do baráže.
1: Signál Rádio, počasí.
2: A i zprávy v 15 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je oblačno s teplotami od 12 do 16 stupňů Celsia. Pondělní den nám nabídne oblačnou až zataženou oblohu, počítejme také s přeháňkami. Foukat bude zítra severozápadní až severní vítr rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty naměříme také mezi 12 a 16 stupni, tedy stejně jako dnes. Tolik další odpolední zprávy, posloucháte Signál Rádio.
1: Signál Rádio.
4: Pěkný nedělní poslech Signál Rádia. Od mikrofonu vás i nadále srdečně zdraví moderátor Áďa Adam. Už za pár minut se společně vydáme do říše magie. Povíme si totiž o zemi, která prý víra na elfy či víly je zcela běžnou součástí života. Mezitím další skvělá hudba.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

vašich reproduktorů vám zní signál rádio. Věříte na elfy, víly nebo troly? Že ne, tak to patrně nejste původem z Islandu nebo Norska, kde se očividně skrývá kus magie. Obě místa mají totiž velmi podobnou mytologii, která právě úzce souvisí s kouzelnými bytostmi, na které místní mohou stále věřit. Po jejich stopách se tak můžete údajně vydat například na trolí stezce v Norsku nebo u záhadných balvanů na Islandu, kterým se prý lidé vyhnuli i při stavbě silnice. A jestli na legendy skandinávských národů nevěříte, za návštěvu krajiny to stojí i tak. Na cestu si můžete vzít naši mobilní apku, se kterou nás můžete poslouchat kdekoliv na světě.

0: Whitney Houston s námi byla na Signál Radio, kde si už za pár minut povíme o dnešním rozhovoru, který nás čeká už od 18 hodin. Tentokrát k našemu mikrofonu přijela pozvání herečka, kterou si mnozí pamatují ze slavného filmu Disco příběh. Do té doby si tady budeme hrát další parádní hudbu 80. let.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

dopoledne trávíte na Signál Rádiu, kde už dnes v 18 hodin nás čeká poutavý rozhovor. Tentokrát k našemu mikrofonu přijela pozvání herečka Jaroslava Stránská, kterou si mnozí pamatují ze slavného filmu Disco příběh. Zazpomíná na to, jak se k roli dostala a že to rozhodně nebyla úplně běžná cesta. Dojde i na natáčení samotné, včetně toho, proč si úplně nesedla se svým filmovým partnerem Rudolfem Hrušinským nejmladším. Nahlédneme také do zákulisí, třeba jak tehdy filmaři scháněli oblečení, aby bylo dostatečně cool a odpovídalo době. A řeč přijde i na její divadelní kariéru a osobní život. Rozhovor Lucie Sinkové s Jaroslavou Stránskou si nenechte ujít večer na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio jsme si hráli Simple Red. Pomalu se blíží čas na nový začátek další hodiny, kde si budeme hrát další jedinečné osmdesátky. Mikrofonu se chobí například Police, Madonna nebo Berlin. Teď se ještě podíváme na dopravní novinky.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hlášenou hromadnou nehodu 3 osobních aut máme na D1 na 28. kilometru ve směru do Prahy. Počítejte tam kvůli tomu se žužením. Bezpečné jízdy vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký víkendový poslech Signál Rádia, připravené jsou zprávy. Europoslankyně Kateřina Konečná za 2 týdny opustí čelo neparlamentní KSČM. Na sjezdu nebude předsednickou funkci obhajovat. Do volby se hlásí celkem 5 uchazečů, sdělil to jeden z nich, dosavadní mluvčí KSČM Roman Roun. Kabinová lanovka z Janských Lázní na Černou horu ve ski resortu Černá hora Pec ve východních Krkonoších přešla včera do každodenního provozu. Do pravidelného denního letního provozu vstoupila 1. května také kabinová lanovka na Sněžku. Většina lanovek v Krkonoších jezdí ale zatím pouze o víkendech. Uhynulá velryba, kterou vyplavilo moře u dánského ostrova Anholt, je keporkak přezdívaný Pimi. Připomeňme, že velryba několikrát uvázla u německého pobřeží. Při nočním útoku ukrajinských dronů v Moskvě a okolí zahynuli podle ruských úřadů celkem 3 lidé. Dalších 12 lidí utrpělo zranění, hlavně při úderu poblíž moskevské rafinerie.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražská fotbalová Slavia má po víkendovém fiasku při derby další problém. Tentokrát se ozvala městská část Šeberov, která stáhla svůj souhlas, aby na jejím území vzniklo velké tréninkové centrum A týmu slávistů. Podle vyjádření zástupců městské části se bude jednat pouze o vzniku akademie pro mládež. Součástí centra měla být také budova s wellness a restaurací.
0: Sport.
1: Trenér fotbalistů pražské Dukly Pavel Šustr na tiskové konferenci po ligové prohře 0-2 v Teplicích ostře zkritizoval hlavního sudího Ondřeje Berku. Jeho výkon označil doslova za katastrofální.
2: Nestotožňuji, ne, rozhodčí slabý, slaboučkej, katastrofa. A víte, co na tom je největší sranda? Že on je sebevědomý, on chodí po hřišti a rozazuje, ukazuje, vyhrožuje kartama pořád nám všem, přitom já se s ním třeba vůbec nebavím s rozhodčíma. Sebevědomí tady, výkon tady, katastrofa. A doufám, že se to všude objeví, ať je nějaká sranda.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Další odpolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno s teplotami od 12 do 16 stupňů Celsia. Zítřejší pondělní den bude s oblačnou až zataženou oblohou. I zítra počítejme místy s přeháňkami. Foukat bude severozápadní až severní vítr a teploty naměříme také mezi 12 a 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy v 16 hodin, posloucháte Signál Rádio a teď také další hodinu plnou osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Den plný pohody vám přeje Signál Rádio a ze studia také moderátor Áďa Adam. Už za chvíli si uděláme chvilku na sportovní novinky, a to konkrétně z hokejového šampionátu. Mezitím nám bude odpoledne zpřímňovat další skvělá hudba z let minulých.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: ve společnosti Signál Rádia, kde se opět vydáme na ledovou plochu ve Švýcarsku.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádiu.
0: O Češích by skakovaly titulky napříč Evropou, ale ne asi v takovém světle, ve kterém bychom si přáli. Včerejší utkání bylo totiž ve znamení porážky v prodloužení se Slovinskem. Takový výsledek asi málo kdo čekal. Mnozí to tak komentují jako první velké překvapení na letošním hokejovém šampionátu. Svěřenci kouče Rulíka mluvili o své hře jako zbytečně přehrávající, prý měli zjednodušit. Čeští hráči se také nechali slyšet, že je to zbytečná facka, ale ještě dost zápasů je před námi. Další utkání nás čeká už zase zítra od 20:20 a to proti Švédsku. Držíme palce.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádiu.

0: Sledujte vlny Signál Rádia, kde nám budou hrát další skvělé osmdesátky. Náš playlist už za chvíli nabídne například Queeny, taky nám tady budou znít ABBA nebo Rick Astley. Také ale pro vás vybereme něco speciálního v rámci našeho magneťáku. A to už za pár minut, tak mějte naladěné Signál Rádio.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio.
1: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: opouští mikrofon Signál rádia, kde si teď opět připomeneme, co se kdysi nahrávalo na pásky.
1: Magneťák Signál rádia.
0: Tentokrát se naladíme do pohodového odpoledne pomocí hitu Rhythm of the Night od skupiny DeBarge. Tahle energická skladba výrazně pomohla skupině prorazit mezi popovou scénu v 80. letech. A nejen to, dodnes je považována za jednu z ikonických tanečních skladeb této dekády. A mně už nezbývá nic jiného, než ji teď spustit na naše magiči.
1: Magneťák Signál rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na...

0: Tohle je Signál Rádio, kde nám naše vysílání znovu obohatí kolega Honza Navrátil se svými zprávami. Poté bude podvečer doprovázený dalšími hity z éry 80. let. Společnost nám tady bude dělat například Belinda Carlisle, Roy Orbison nebo Better Girls.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hlášenou nehodu máme v ulici Medlovo náměstí v Brně. Dávejte si tam na sebe při projíždění pozor. Stejně tak buďte opatrní na srážku dvou osobáku na D1 mezi 41. a 40. kilometrem ve směru do Prahy, kde by měl být aktuálně hustý provoz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou neděli, vítejte na Signálu u dalších zpráv. Výši předporodního rodičovského příspěvku si nastávající matka zřejmě nebude moci zvolit. Bude v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Předpokládá to novela skupiny poslanců ANO v čele s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou, kterou schválila sněmovna hlasy koalice a také opozice, kromě STAN a TOP 09. Poslankyně Pavla Pivoňka-Vaňková ze STANu upozornila na nedostatečnou flexibilitu této novely.
2: Žena, která neporodila v kalendářním měsíci plánovaného porodu, ale ten porod bohužel se přesunul do toho druhého měsíce. Tím pádem jeden měsíc vypadává podpora.
1: Dodejme, že rodičovskou bude moci stát poskytovat dva kalendářní měsíce před očekávaným dnem porodu od ledna příštího roku. Ve středu 20. května vyhlásí agentura Dobrý den rekordmany roku v pražské Valdštejnské zahradě. Agentura spravující české rekordy ocení 8 kolektivů a jednotlivců za jejich mimořádné počiny. Do rekordmanské síně slávy vstoupí podle pořadatele Miroslava Marka popularizátor astronomie Jiří Grigar. Kvůli nálezu bomby z druhé světové války ve Forzheimu na jeho západě Německa vyzvali úřady 27 000 až 30 000 lidí k evakuaci. Píše o tom agentura DPA.
0: Co se děje v regionu?
1: Začátek dalšího týdne přinese komplikace v dopravě na Praze 8. Technická správa komunikací odstartuje závěrečnou část oprav Ďáblické ulice. Celkem 10 dní, tedy do 27. května, se bude pracovat v křižovatce Ďáblická-Žernosická a řidiči tak musí počítat s komplikacemi. Stavbaři tu odfrézují starý asfalt, opraví uliční vpusti a provedou také úpravu středového ostrůvku.
0: Sport.
1: Jakubu Vadlejchovi vyšel vstup do letošní sezóny. Český oštěpař vyhrál meeting v Tokiu hodem 85 metrů a 24 cm. Za 85-metrovou hranici se dostal poprvé od poslední olympiády v Paříži v roce 2024.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I další odpolední zprávy, končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno z 12 až 16 stupni Celsia. Další týden budeme startovat s oblačnou až zataženou oblohou. V pondělí počítejme místy s přehánkami a s větrem, který bude foukat od severu rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty na začátku dalšího pracovního týdne naměříme mezi 12 a 16 stupni Celsia. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Hezký zbytek neděle vám přeje Signál Rádio a moderátor Áďa Adam. 17. hodina je tady a to znamená, že už za pár minut tu bude další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát se vydáme do kláštera Minoritu, kde právě tam probíhá výstava Praha v detailu. Na ní je k vidění to, co je běžně našim očím ukryto. Pokud se to chcete dozvědět, tak nás mějte i nadále naladěné.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Signál Radio, které nabízí další zajímavé povídání o Praze s kolegou Davidem Černým.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den, mám velkou radost, protože se něco moc povedlo. Výstava Praha v detailu akademického malíře Tomáše Rygla je připravená v klášteře minoritů u kostela svatého Jakuba na Starém Městě. V rámci unikátní výstavy se projdete po celé Praze v jednom klášteře a uvidíte detaily, které neuvidíte, ani když budete v tom konkrétním kostele, divadle, muzeu, klášteře. Hned to vysvětlím. Před přibližně 3 roky se mi dostalo do ruky několik map a knih akademického malíře Tomáše Rygla, který maluje neuvěřitelné panoramatické mapy a řezy domů. Prohlížel jsem si to všechno v absolutním úžasu. Ty kresby a mapy jsou součástí Průvodců po Praze. Poprosil jsem autora, jestli by mi nepřivezl, jak vypadají předlohy. Tomáš mi doručil průřez s Národním divadlem a já si ho beze slova prohlížel několik desítek minut. Schodiště, opona, zavěšení lustru, detaily lóže, honosná výzdoba, jen jsem lapal po dechu. Pak jsem se vypravil za Tomášem do Jihlavy, kde žije, a prohlížel celé to neuvěřitelné dílo. Na podlaze ateliéru ležela neskutečná mapa Prahy, tedy v tom ateliéru byla jen čtvrtina té mapy, protože by se tam celá nevešla. Tomáš Rygl už ji 22 let aktualizuje, je to bez přehánění Langweilův model Prahy dnešní doby. Celá panoramatická mapa Prahy má neuvěřitelný rozměr 30 metrů čtverečních. A pak hlavně jednotlivé pražské stavby, takřka 150 dokonalých řezů pražských památek. V klášteře minoritů u svatého Jakuba je jich teď vystaveno téměř 40. No a věděl jsem, že se tohle prostě musí vystavit. Ty práce byly zběžně a neúplně vystaveny jen jednou před 20 lety v Brně. Zeptal jsem se autora, jestli bychom neudělali výstavu. Tomáš je poměrně plachý člověk a tak se mu to zkraje moc nezdálo. Ale bavili jsme se o tom v průběhu těch let. Až pomaloučku po lehoučku připouštěl tu možnost, že by se jeho práce ukázat světu i městu mohly. Hledal jsem po Praze odpovídající prostor. Různě se poptával, ale většina těch, kteří by takovou věc mohli vystavit v odpovídajícím prostoru, neměla buď fantazii, nebo odvahu, nebo prostě zájem. Až pak vlastně náhodou, loni v srpnu, jsem šel okolo kláštera minoritů ve Štuparské ulici vedle kostela svatého Jakuba. Vstoupil jsem dovnitř, prohlížel si ten neuvěřitelný prostor, ambit, křížová chodba, 2 neskutečné sály, 2 krásné zahrady, jako byste se ocitnuli v oku tornáda, všude okolo neklid města a tady pohoda a taková žensky voňavá atmosféra. Místo v samém srdci Prahy, na které se tak nějak kvůli všemu možnému zapomnělo a kterému někdo podle všeho vdechnul nový život. Já jsem si říkal, že je to ta skvělé místo a proč jsme si ho vlastně v Praze nechali vzít. Večer jsem napsal do kláštera, zatím pro mě dosud neznámé osobě, ředitelce expozit Heleně Kohoutové, že jsem z prostor kláštera nadšený. No a pak jsme se sešli a scházeli a začali vymýšlet. Opatrně jsem paní Kohoutové řekl, já mám takový nápad už déle než 2 roky, ale upozorňuji, že potřebuji člověka s velkou dávkou fantazie a mám pocit, že jsem na jednoho právě narazil. Paní Kohoutové jsem kresby v knize ukázal a ani nemusel popisovat, jak vypadají ve skutečnosti. Je to prostě neuvěřitelné. Určitě se běžte podívat do kláštera minoritů, ostatně samotné to stavení je fascinující. Klášter, kde se konaly 2 královské svatby a mnoho dalšího. Pro Signál Radio David Černý, miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Radio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Na Signál Rádiu jsme si hráli další parádní muziku, která nám zpříjemňovala dnešní den, který byl převážně oblačný. I tak se nám ale slunko ukázalo a podobně by tak mělo být i zítra. Ačkoliv rtuť v teploměru by měla zase nepatrně stoupnout, a to až na 17 stupňů Celsia. Signál Rádio vám přeje hezký vstup do nového týdne. Dnešní večer nám tady ještě obohatí například Rod Stewart, Whitney Houston nebo Mike Oldfield s Bonnie Tyler.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Pohodový poslech Signál Rádia, kde se s vámi pomalu rozloučím, ale už od 18. hodiny tu pro vás bude poutavý rozhovor. Tentokrát k našemu mikrofonu přijela pozvání herečka Jaroslava Stránská, kterou si mnozí pamatují ze slavného filmu Disco příběh. Zavzpomíná na to, jak se k roli dostala a že to rozhodně nebyla úplně běžná cesta. Dojde i na natáčení samotné, včetně toho, proč si úplně nesedla se svým filmovým partnerem Rudolfem Hrušínským nejmladším. Nahlédneme také do zákulisí, třeba jak tehdy filmaři scháněli oblečení, aby bylo dostatečně cool a odpovídalo době. A řeč přijde i na její divadelní kariéru a osobní život. Rozhovor Lucie Sinkové s Jaroslavou Stránskou si nenechte ujít už za několik málo minut na Signál Rádiu.

0: Posloucháte Signál Rádio, kde budou znovu zprávy od kolegy Honzy Navrátila a po 18. hodině zajímavý rozhovor doprovázený naší úžasnou muzikou z 80. let. Rád tam tady k němu budou například Erasure, Barbara Streisand nebo Cher.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Plzeň hlásí nehodu dvouosobáku v ulici Klatovská, dávejte si tam na sebe pozor. Signál Rádio vám přeje šťastné a hlavně především tedy bezpečné nedělní cesty. A Adam se s vámi loučí a těším se na vás zase zítra odpoledne.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký nedělní podvečer, 18. hodina je tady, na Signálu jsou připraveny zprávy. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovalá, nyní čekají restaurátorské práce. Policie to dnes oznámila na sociální síti X. Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku podle kriminalistů 35-letý muž. Podezřelého zadrželi policisté ve čtvrtek. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla, který je zároveň administrátorem litoměřické diecéze, do níž bazilika v Jablonném v Podještědí náleží, je to skvělá zpráva. Informaci o výjimutí lebky z betonu měl pouze z médií.
2: To, že je lebka vysvobozená z betonového příkrovu, to mě velmi těší. V tuto chvíli nemám další zprávy, protože mám zprávy pouze z médií, tak jako všichni ostatní, ale vidím, že to pokračuje všechno dobře. Kdy bude lebka vystavena a zda bude vystavena, v jaké podobě, to ještě nedokážu říct, protože bychom rádi sestavili komisi spolu s Libereckým krajem, farností a biskupstvím a dalšími, abychom se zamysleli nad právě budoucností prezentace lebky svaté Zdislavy.
1: Doplňme, že jak už z našeho zpravodajství víte, tak včera soud v České Lípě muže neposlal do vazby. Stíhán tak bude na svobodě. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Děkan baziliky v Jablonném v Podještědí Pavel Maria Majer dnes médiím řekl, že je naděje, že se lebka do baziliky vrátí do Zdislavské pouti, která bude 30. května. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná 25. května koaliční rada. Pak se také povede i veřejná debata s řediteli České televize i Českého rozhlasu. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš. A dron dnes ráno narušil lotyšský vzdušný prostor podle svědků asi 15 kilometrů od hranic směrem z Ruska. Lotyšská armáda uvedla do pohotovosti protivzdušnou obranu i letouny Severoatlantické aliance. Později informovala, že hrozba pominula.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražská fotbalová Slavia má po víkendovém fiasku při derby další problém. Tentokrát se ozvala městská část Šeberov, která stáhla svůj souhlas, aby na jejím území vzniklo velké tréninkové centrum A týmu slávistů. Podle vyjádření zástupců městské části se bude jednat pouze o vzniku akademie pro mládež. Součástí centra měla být také budova s wellness a restaurací.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté mají dnes na mistrovství světa v letním hokeji volný den. I přesto se hraje a hrát se bude. Slováci jsou po dvou zápasech na šampionátu 100%. Italové ani na podruhé nebodovali. Vzájemný zápas skončil 4-1 ve prospěch našich východních sousedů. Američtí hokejisté nezaváhali. S Velkou Británií si v základní skupině mistrovství světa poradili 5-1. Aktuálně hraje Rakousko s Maďarskem a Dánsko se Švédskem a večer jsou na programu duely Německa a Lotyšska a Norska a Slovinska.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A končíme počasím. Neděle je polojasná s teplotami od 12 do 16 stupňů Celsia. Zítřejší den bude oblačný až zatažený. I zítra počítejme místy s přehánkami. Foukat bude v pondělí severozápadní až severní vítr o rychlostech do 6 metrů za sekundu a teploty naměříme stejné jako dnes mezi 12 a 16 stupni Celsia. Takové byly zprávy na Signálu v neděli s datem 17. května. Na řadu přichází další 80. Hezký zbytek víkendu přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na Signál Rádiu je naším dnešním hostem herečka Jaroslava Stránská.
2: Jo, ahoj, trefila ses.
1: Ne, já jsem přemýšlela, jestli mám říct kadeřnice Jitka z Disko příběhu.
2: Nejsem tak známá, to zase se, co si budeme povídat.
1: Trošku jo.
2: No, tak maličko, ale jenom vlastně opravdu diváci si to spojí s Jitkou. Takže na mě i pohřbávají Lucko a nebo Lucie. Jitko nebo Lucie.
1: A Lucko to zase Modrava. Abychom to dovysvětlili. Jo, to se tak někdy povede, z toho si neděje hlavu. Ale je fakt, že jsi změnila image, takže když tě lidi zaregistrují, tak spíš možná teď v současné době si tě spojí s tou Modravou, spíš než s Disko příběhem.
2: A přes Modravu si mě spojí s Disko příběhem.
1: Fakt to někdo takhle rozklíčuje, nebo lidi tápou?
2: Jo. Ne, oni vlastně, jak jsem začala točit Modravu, tak tam se vlastně zmiňovalo v různých rozhovorech, že jsem hrála v Disko příběhu Jitku. Takže už si to lidi dávali takhle jako dohromady.
1: Protože když jsem tě ukázala svým známým nebo kamarádům a říkám, Jaruška ke mně přijde na rozhovor, a teď mi koukali, říkali, no to jako je nám nějaká povědomá, ale jako nevíme. A já říkám, Disko příběh. Tahle hrála v Disko příběhu, jo. Tak jim to vůbec jako nesecvaklo, až když jsem ukázala tu fotku s těmi tvými tmavými vlasy, tak jo, a jo, to je ona. No a vzpomeneš si, jak probíhalo natáčení Disko příběhu, že my jsme 80kové rádio, my těmi 80. lety žijeme neustále. Tak co pro tebe znamená ta doba?
2: Tak to bylo vlastně doba mýho dospívání, že jo? To byla puberta, kdy jsme vlastně začínali ty první lásky, první pařby, že jo? Ne, teda, že bych byla nějaký pařben, ale samozřejmě byli jsme bezdomová, že jo? Začínali jsme jezdit třeba do té Plzně, kde jsme bydleli v hotelu Centrál bez rodičů.
1: No to bylo, veď?
2: No to bylo, to mě bylo vlastně 16 let. A vlastně ta Mariana Slováková, která byla mladší, tak s tou tam jezdila maminka, protože ta jezdila ze Slovenska.
1: To je ta Eva, abychom ta připomněli divákům a posluchačům.
2: Ta blondýnka, mimochodem velice krásná ženská.
1: Já jsem viděla ji teď na Instagramu, vypadá stále dobře.
2: Vypadá
1: ale to
2: úžasně.
1: Ty taky.
2: No ale ona už tenkrát vypadala skvěle, že jo. A ona tam měla být i hezčí než já. No a takže to bylo vlastně takový, že jsme tam byli všichni bez dozoru. Kluci dělali večer boule, nám namíchali, jo, chodili jsme na diskotéky, pak jsme tam chodili na nějaký rockový kapely, protože to tam samej metal, že jo. Jsme šli s tím Romanem Piklem, co hrál kamaráda.
1: Kamaráda Rudy, pana Hrušínského.
2: Tak ten nás pozval vlastně na takovou zábavu metalovou. Tam všichni máničky a teď my jsme tam přišli nastrojený a teď všichni tam házali těma hlavama a my jsme házali taky a druhý den jsem nemohla hnout s krkem. Bylo to bezvadný, od té doby tam mám spoustu kamarádů. Ne, že bychom se jako scházeli, ale píšeme se na Facebooku a byli za mnou i v Praze, takže opravdu jako nějaký ty kamarádství mi vydrželi.
1: Takže vás to stmelilo. No to pan Soukup, režisér Disko příběhu a nejenom Disko příběhu, tak ten asi z vás musel mít druhý den radost vždycky, když vás viděl po těch akcích.
2: No tak on byl taky mladý, takže měl pochopení. Jo? Teď už je starší, takže teď už to je trošku horší.
1: Ale to z 80.
2: No, ale opravdu tenkrát to byl vlastně mladý chlap, takže věděl, jakože, jak se věci mají. A nebyl od toho tak daleko, že jo.
1: Ty jsi zmínila Romana Pikla. Vy jste byli kamarádi.
2: Byli jsme kamarádi, no. Ale spousta lidí třeba mi říkalo, že jsme spolu chodili, ale vůbec to nebyla pravda. Já měla svého kluka právě na chalupě u babičky a on měl jinou holku, ale nějak nás dávali dohromady, nevím proč. To jsem se dověděla, že jsme spolu chodili, nechodili jsme spolu, ale byli jsme jako kamarádi a docela dobrý kamarádi.
1: Ono to jako vyplynulo z toho filmu, nebo někdo se to tak jako spojil, že jo? Protože to je to, o čem jsme se bavili před chvílí, než jsme šli si povídat veřejně, že vlastně lidé si spojují ty herce s těmi jejich rolemi. Jo, tak to prostě je, takže proto se vás možná někdo spojil. Ale kamarádi jste byli a s panem Hrušínským jste se nějak zkamarádili nebo zpřátelili?
2: Ani ne, protože já jsem se kamarádila spíš s tím Cáfou, což byl herec vlastně
1: ze
2: Slovenska a pak s těma klukama, co tam hráli ty menší roličky, s některýma jsem se znala už vlastně, co jsem točila s něma jako dítě, takže jsme se znali od 10 let, nebo od 8 skoro, takže s těma jsem tam jako se kamarádila a vlastně holka tam byla akorát ta Eva, ta Mariana Slováková a s tou jsme se moc nekamarádili, protože ta zase se spíš kamarádila s tím Rudou. A Ruda byl vlastně můj spolužák mladší, on byl o rok mladší. No a to, co bylo mladší, to nebylo pro mě, že jo.
1: to nebrat.
2: Já koukala vejš, jako na starší kluky, než na tyhle ty.
1: Jo, to znám, to si pamatuju ještě ze základky. Na Signál Rádio si povídáme s herečkou Jaroslavou Stránskou, nejen o disco příběhu.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na Signál Rádio si povídáme s herečkou Jaroslavou Stránskou a vzpomínáme na disco příběh. Jaruško, tam je taková ta legendární scéna, kdy vlastně stříháš pana Rudolfa nejmladšího tím holicím strojkem. Tak to ses musela nějak trénovat? Nebo
2: to jsem vůbec nestříhala já.
1: Že jo? Já si říkala, tam je určitě prostřih.
2: No, to byl prostřih. Ale já jsem kvůli tomu chodila na Jungmaňák měsíc do kadeřnického salonu a tam mě učili stříhat. Všechno, já jsem se tam ostříhala kůži, protože jsem to musela stříhat jednou rukou. Takhle, jo, takhle. Takže to bylo hrozně, ale bylo to zase hezký, jo, že vlastně jsem se tam učila stříhat, barvit a takovýhle. No a pak jsem tam přišla a oni řekli, no to nemůžeš dělat, co kdyby to nevyšlo, to jede na jeden záběr. A já říkám, tak proč jsem tam chodila? A já potom stříhala našeho fotografa Schmidbergera, který se teda jako obětoval, tak jsem ho tam stříhala půlku hlavy, tak jsem ho, ale jinak jako mě k tomu nepustili, no.
1: Ten vždycky fotil známé hvězdy, tehdy třeba Ivetu Bartošovou.
2: No, tak ten se obětoval, že toho jsem stříhala tam.
1: To je od něj hezký. No a to mě právě napadlo, to byla jedna z mých otázek, jestli si právě se do toho pustila a chodila si, jak vždycky herci říkají, že pro tu roli se obětujou a chodí, nevím co, prostě studovat, tak jestli si právě navštěvovala ten kadeřnický salon. Dodnes se traduje, nebo ty to někde si veřejně prohlásila, že miluješ od dob disco příběhu hity Michala Davida.
2: No jasně, to je prostě hitmaker. Přímě, no. Jak to dokáže rozpumpovat.
1: No neuvěřitelně.
2: Ale hlavně jako líbí se to i mladším ročníkům, jo? Nejenom našim ročníkům, ale opravdu, a když se jde někam na zábavu nebo na diskotéku, tak opravdu to jede a dokáže to roztancovat.
1: Jako je to tak, jak říkáš, a je spousta lidí, no tak jako Michal David, to ne, a pak právě to pustíš na nějaké zábavy a všichni tančí.
2: Přesně.
1: Jo? I ti, co říkali Michal David, ne. A mě jednou dostal mladý kluk, takhle přišel s tou kšiltovkou na stranu, přišel si jako nechat zahrát. Já říkám, no jo, ten bude chtít nějaký rap. Padla jsem do kolen, protože nemáš tam Míšu Davida?
2: No,
1: mu tak 18, jo?
2: No.
1: Takže takhle to je, no. I jaký pocit v tobě vyvolává sledování disco příběhu?
2: Jakože už to není pravda.
1: Trvalou si měla. Ty říkáš, že jsi byla i buclatější v obličeji.
2: No byla jsem, ale tak víš co, v pubertě, koukni se na svý fotky.
1: Jo, to se podívám.
2: Ne, ale opravdu, tak to máte všechno jako takhle v té tváři, že jo? A pak se to začne rozlejvat tam, kam má.
1: Jo, já bych řekla tam, kam nemám v mém případě.
2: No ne, že bych teda byla nějak jako vyvinutá, to ne, ale jakože se to tak jako rovnoměrně potom rozleje a je to, ale v té pubertě, že jo. Ono taky mi říkají, že ty jsi měla tam velký zadek, no jo, oni mi dali bílou sukni, která rozšiřuje.
1: No,
2: a jak víš, tak televize přidává 10 kilo.
1: To vím.
2: A já jsem vlastně jako furt stejná, jo, já mám stejný boky, mě se nějak nezmenšily, ale přesně jako, že to teďkom vypadá možná trošku jinak, než to vypadalo předtím. No a jak se na to tvářím? No tak hele, já se na to moc nekoukám. Když to náhodou jde, tak si, že se na to, že to pustím a řeknu ježišmarja, to je hrozný, já bych to udělala nikon jinak. No prostě se nemůžu vidět, co to. Všichni mi volají, hele, už si zase v televizi zase diskupí. A říkám, vy na to furt koukáte, to je není možný. Opa, to je taková jako pohoda, jako že toto naše mládí, tak se tam vidíme, jak jsme chodili oblíkaný příšerně, že jo, samozřejmě. A to ještě my jsme měli dovezený věci z Německa, jo? Ten Ruda, ten to měl jako z Německa. Já tam měla tu bílou sukni a takovou tu kytičkovanou, takový sáčko, tak to bylo taky z Německa. Ale jinak jsem tam měla bílý kalhoty, který jsem sehnala poctivě. To taky byly, tak to mě taky rozšiřovalo, to jsem taky měla pěkný zadek v tom. No a tričko, který jsem podědila po Báře Srncový, která to dostala někde z nějaký charity a nechtěla to, tak mi to dala a já jsem potom v tom dělala frajerku ve filmu.
1: Vy jste kamarádky, viď?
2: Jo, my jsme spolužečky.
1: Mluví v tvém dokumentu.
2: No, my jsme spolužečky a ještě jsme spolu natáčeli vlastně jako malí, takže my se známe řadu let a opravdu jsme dobrý kamarádky. My se tolik nevíme. nevídáme, jenom třeba, když uděláme nějaký sraz jednou, dvakrát do roka nebo tak, ale opravdu já ji mám hrozně ráda, Báru.
1: No, já chtěla jenom podotknout, a ty už to tam řekla sama, že opravdu ta móda tehdy v těch 80. letech rozšiřovala obrovsky, že jo, to bylo všechno velký saka, to měl i Cáfa.
2: A ještě by ty ramena byly
1: ty ramena,
2: vycpaný.
1: Přesně, to nosil pan Kotval, tyjo, takže všechno bylo takový jako hodně nařachaný, takže není divu, že to rozšiřovalo.
2: Přesně.
1: Jaroslava Stránská dnes si s námi povídá na Signál Rádio.
0: Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na Signál Rádiu Jaroslava Stránská, herečka. Jsi taky zpěvačka?
2: Zpívám.
1: Že jo? A ty vlastně jako na prknech, která znamenají svět, se pohybuješ od nějakých 8-10 let?
2: V televizi. A na prknech jsem vlastně stála poprvé, vlastně, když už jsem začala chodit do školy jako na konzervatoř.
1: Takže pan Soukup šel de facto tenkrát na jisto, aniž by to tušil, protože už si jako děcko vystupovala v televizi, no?
2: No, tak jako...
1: Československé tehdy.
2: Československé televizi, to jsem byla na to hrdá. Já vlastně bydlím kousek od Kavčích hor a vždycky jsem tam šla, jakože už hraju v té televizi.
1: To se potom chlubila spolužačkám ve třídě?
2: Já jsem se nechlubila, protože mi to přišlo, jakože se vychloubám, jo. Takže já jsem jako byla ráda, když třeba někdo řekl, jo, ty hraje v té televizi, tak to jo, tak to jsem byla ráda, ale já nejsem vůbec jako vychloubačný typ, jo, abych se jako ničím řekla. Já třeba, i když mě někdo chválí třeba za nějakou roli v divadle, tak já řeknu, jo, děkuju, a už se o tom nechci bavit, protože mi to přijde, jako že bych se moc jako
1: chlubila,
2: jo, takže já to nemám ráda.
1: Ty se teď věnuješ divadlu pro děti, vzniklo to v tom dětství, že sama si teda byla tím dítětem, které mělo rádo divadlo, nebo vůbec to veřejné vystupování, nebo to vzniklo díky tomu, že máš obrovský vztah k dětem, jak jsem tak jako vytušila. Vlastně Lidoščino divadlo, s tím jezdíš.
2: Ale hraju v Lidoščině divadle, ale hraju i pro dospělí. Mám tři skupiny, s kterýma hraju, ale to pro děti. Tam vlastně hraju přes 20 let, asi 23 nebo 24 let. No, protože děti miluju. A je to specifický divák, protože tam vlastně poznáš, že když to hraješ špatně, že to ty děti nebaví.
1: Že
2: a tam
1: nudí.
2: Si to ověříš, jestli to děláš dobře, nebo jestli to děláš špatně. Protože když se jim to nelíbí, tak oni se šťourají v nose, vykřikujou a nebo vůbec jako se na tebe nekoukají. Ale když je tam ticho, a nebo třeba mluví k věci, tak víš, že to děláš dobře, že je rozesměješ. My tam vlastně dáváme i různý forky pro ty učitelky nebo pro rodiče. Ty děti to nechápou, ale rodiče taky, protože to je taky důležitý, aby se bavili i rodiče,
1: tak,
2: protože
1: aby
2: ty děti berou na ty představení. Jo, takže když to nebaví rodiče, takže to je taky špatný, že jo. Takže my se snažíme to hrát vlastně pro všechny.
1: A to vymýšlíte s kolegyní, se kterou jezdíš?
2: Tak většinou jo, většinou to ona to teda napíše, ale ono vesměs tam z toho nic nezbyde, protože my si tam přidáváme různé věci, ubíráme. Ty to znáš.
1: Pan Sobota si tam pak přidával to svoje, že jo, pan Šimek vykulený a ono se to stalo legendárním potom, že jo. Máš vůbec čas si odpočinout, protože jezdíš vlastně po celém, nebo si jezdila po celém světě s tím divadlem, tak jednak mě zajímá, kolik států si navštívila a jednak jestli máš čas na sebe, na rodinu, když jsi v takovém zápřahu.
2: To jsem jezdila s Černým divadlem Jiřího Srnce a to jsem jezdila 10 let a

0: pryč, jako by se
1: nechumelilo. Šel pryč, no. Takže my jsme vlastně nesměli nosit žádný kapsy, nic, jo, řetízky, hodinky, nic, protože vlastně našeho kolegu tam i okradli a to bys netušila, jak to jde rychle. Rozepnou hodinky v obyčejný, takhle to rozepne, hodí to dalšímu a už ho nechytneš.
0: Věřila, protože no. Jsem pracovala v obchodě, tak tam chodili někteří velmi zdatní kapsáři a ty si na ně koukala a nevšimla sis, že kradou a odcházeli k pokladně a začali hvízdat. No a všechno to měli nahňát celý tady mezi
1: no
0: nohama.
1: Jo, no,
0: takže
1: no,
0: jako no, jo, věřím, fakt jsou jak kouzelníci, no, kam se hrabe Copperfield někdy. Co tě nejvíc baví na práci v divadle?
1: S dospělými je to těžký.
0: Že jo, je.
1: Hlavně vlastně my hrajeme žánr vlastně komedie. A opravdu je těžší rozesmát, než rozplakat. My teď hrajeme představení, nikdo nejsme normální. A to je opravdu, že se lidi smějou od začátku do konce. A to je taková odměna,
0: to je dar.
1: Že se to opravdu jako daří rozesmát ty lidi. Oni se teda občas říkají, jako, že to není možný, prej kdo to napsal. Tohleto.
0: A kdo to napsal?
1: Napsal to Jarda Slipal. No, ale opravdu se mu to povedlo. Já si myslím, že i kolegové mi jsou skvělý v tom. Opravdu tam není nikdo, kdo by byl špatný a opravdu lidi se smějou od začátku do konce.
0: Říká Jaroslava Stránská na Signál Rádiu.
2: Posloucháte Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na Signál Rádiu Jaroslava Strahanská, jak už jsme zmínili, herečka, divadelní herečka i televizní, filmová.
2: No, málo, ale taky.
1: Ale taky, viď.
2: Taky, no. Když už jsem to natočila.
1: Připomeneš nám, ve kterém filmu jsme tě mohli vidět, kromě Disko příběhu?
2: Jak ukrás Dagmaru, byl jednou jeden polda tři, pak pohádky různý. No je to hodně, ale spíš jako pro tu televizi, jo, než ty filmy.
1: No tak šéfové, slyšíte to?
2: Ano, halo, tady jsem.
1: Máme tady Jarušku Stránskou. No ale hrála si v Policii Modrava, na to jsem taky teda jako dostala, jak se říká, lano. Říkáte to vy herci, že jo? Tak jsem tam taky měla hrát nějaké epizodce, jenže mi strašně dlouho trvalo, než jsem si natočila to video.
2: Jo.
1: To má taky nějaký název, já to zapomínám, jak se úplně nepohybuju v té
2: herecké
1: branži.
2: Já to taky nevím, ale já to úplně já to nemám ráda, tyhle ty samo, když se sám natáčíš, jo. To je tak blbý.
1: No je, tak jsem, jako, než jsem se k tomu dokopala, tak seriál skončil, ale ty si v něm hrála si v něm Luci a vzpomněl si na tebe pan Soukup, se kterým vlastně už si spolupracovala jak na Disko příběhu, tak i na Poldovi.
2: Ale bylo to hodně těžký, protože vlastně on si vybral svoje herce a televize Nová nechtěla nás. On si to fakt musel prosadit, museli jsme dělat, já jsem musela dělat asi 3 castingy, 2 kamerovky, protože já vlastně tam hraju mladší holku.
1: 35, myslím.
2: No, a mně už bylo přes 40, tak to bylo asi 27 nebo takhle, mě mělo být. Takže, no, takže to bylo hodně těžký, takže si tam vlastně prosadil půlku těch herců.
1: A ty kamerovky měly přesvědčit ty filmové tvůrce, že teda
2: no,
1: tam jako patříš?
2: No, tak oni tam chtěli hodně vlastně herce, který už hrajou v těch jejich seriálech, ale on chtěl právě nevokoukaný herce, který nejsou moc vidět, takže se nás tak jako nějak prosadil tam.
1: A přineslo ti to takzvanou slávu, že si ti lidé zase začali všímat a začali si tě spojovat právě
2: tak
1: s tím Disko příběhem.
2: Tak sláva polní tráva, ano, no, co vím. Si budeme říkat, já jsem, jako nikdy jsem se nepřipadala slavná, ale samozřejmě, že jsem vešla do podvědomí.
1: Znova jim to tam
2: samozřejmě, naskočilo. Že někdo mi řekne, třeba neprodáváte u nás v Lidlu. Řeknu ještě ne, ale třeba budu.
1: Protože lidi přemýšlí, že jo, a to nejsi jediná. Já si myslím, že to mají se spoustou herců, takže já mám pocit, že už jsme přehlcení, přesycení, do toho přišli youtubeři, influenceři. Takže ty už vlastně nevíš, jestli to paní ze zeleniny, nebo jo. Influencerka, anebo herečka nová, že jo. To jako, je to těžký.
2: No jasně, no a pan režisér říkal, hele, musíš mít tu uniformu, aby tě lidi poznávali. A já říkám, no ale tak bez té uniformy a on pán, no ale musíš mít i ohon, on vždycky ohon, protože my jsme nesměli mít rozpuštěný vlasy, nebo ten poloculík, že jo, takový ten, že stažený ty vlasy dozadu, ale on říká, to jinak by tě lidi nepoznali, takže vlastně mě ani nemůžou poznat, protože nemám na sobě tu uniformu a vlastně kluci taky chodili doma v uniformách.
1: Mimochodem, jaký je vztah s panem režisérem Soukupem, který letos na podzim slaví 80, jak už jsem tady naznačila, kamarádský nebo takový ten otcovský, jestli k tobě má, nebo...
2: Napůl. Jo, tak víš co, já jsem vlastně o rok mladší než jeho žena. Dřív to bylo takový otcovský a teď je to takový kamarádský. My si teda vykáme, nebo on mi tyká, já mu vykám, on mi to nabít, že mu mám tykat, ale já to je přesně to, co jsme se povídali, že to u nikoho nejde. Takže vlastně já mu vykám, ale máme se hrozně rádi. Ona mě trpí, prej všichni, vždycky, když byl nějaký průšvih, tak on je vždycky, Jarko, běž za ním, řekni mu to, na tebe on dá. A já říkám, no zase ze mě nedělejte nějakou tu, ale opravdu, jako, co jsem si dovolila já třeba s ním šprýmovat, tak si nikdo jiný nedovolil.
1: Takže. A něco na tom bude, když ti vlastně po letech nabídl roli v Modravě, takže určitě. Já teď odbočím, protože jsme se téměř nevěnovali osobnímu životu, ty jsi vlastně babičkou.
2: Ano.
1: Teď mě zabiješ po druhý, že jo? Ještě říkám, jak seš krásná, vypadáš mladě a pak tady na tebe vyhrknu termín babička. 4 roky.
2: 4 roky,
1: ničce.
2: No.
1: No a jaký to je pro tebe role babičky? Ty jsi říkala, než se narodila malá, že budeš ta babička ta ňuňací, rozmazlovací, je to tak?
2: Já jsem úplně šťastná, protože já ji miluju. Ona je teda tvrdohlavá samozřejmě, ale já jsem tak babička blbnoucí. Takže já dělám žížalu, pak se týden nemůžu hnout, protože lezu mezi židlema. mezi těma žbrdlinkama děláme bungry a opravdu děláme, chodíme, furt jsme, teď jsme plavali, jo, obýváku, plaveme, jo, chodíme na koberec, pak na linu tam děláme, že plaveme a já jsem potom úplně vyřízená. Takže já jsem šťastná, že chvilku kreslíme nebo něco vyrábíme. Teď už je taková tvořivá, takže teď už trošku začínáme tvořit, takže je to opravdu skvělý. Já jsem naprosto šťastná babička. Opravdu.
1: To věřím. Jaroslava Stránská byla naším hostem na Signál Rádiu.
2: Děkuju za pozvání, bylo to tady fajn, jako vždycky.
1: Děkuju, Jaruško, měj se krásně, ať se ti daří. A ať jsi šťastná a zdravá.
0: Posloucháte Signál.

0: osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádiem. Se Signál rádiem. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí, mys dobrých nadějí.

Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.